0: Hitparáda Rádia 1.
1: Pojďme si představit 5 nových kousků Hitparádě Rádia 1. Po 3 letech vydala trojice Blond Redhead nový single. Ten se jmenuje Blood Spilled.

0: Dan Snade, který ho znáte také jako Caribou. Tentokrát pod aliasem Daphne vydal překvapivě EPčko s názvem Have You a Sec. Stejnomenný track je další novinkou. Americký manželský pár Sylvan Esso ohlásil nové album, to vyjde v září, a my si hrajeme single Concrete Glen. Máme tady také britskou umělkyni Rose Grey, která loni vydala debutové album Louder Please. Just Be Bodies, poslední novinka. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na vystoupení amerického hudebníka Kurta Weila. Ten zahraje se svou kapelou The Violators 2. září v Arše Plus.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Rádio 1.
1: To žeru.
2: Amtrak Identical skončil před chvilkou. The Avalanches, Every Single Weekend, Jamie XX právě teď ve 8:15 na Rádio 1.